0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna,

0: Neon a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti návrhu rozpočtu pak ministerstvo zveřejní během dne. Jisté už je, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Počet Čechů, kteří si spoří na penzi, se státním příspěvkem dál klesá. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo 15 000 na celkový 3,9 milionů. Vláda proto schválila změnu zákona, která má zájem o penzijní spoření zvýšit. Zaměřit se chce především na mladší lidi, aby si vytvářeli větší rezervu na stáří. V americkém národním parku Grand Canyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Novinky pro cestující MHD v Brně. Od úterý se změní trasy některých linek. Skončí totiž většina letních výluk. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Změny pak čekají autobusové linky okolo výstaviště, a to s ohledem na vrcholící stavbu multifunkční haly a práce na okružní křižovatce u čtvrté brány BVV. Dopoledne oblačnost přeháňkami, odpoledne postupné vyjasňování a teploty až 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední srpnový den v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo. Startuje pondělní snídaně, krásné ráno s vámi, Jasmin, ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky ženáč David.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
3: Všem.
2: A taky Michal.
1: A já, krásné ráno, poslední den prázdnin.
2: Ano, poslední srpnový pondělí, ty jo.
1: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme, hezký ráno.
0: Hit Radio City Brno. Gimme, gimme.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní Hit Radio a snídaně šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přeci jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co ve dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo.
2: Tak ty se mě
3: ty se o tom prázdnin.
1: No to to jo.
2: Tak to je pecka.
0: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, prostě si myslím jako něco u moře, nebo jo. No, na tak, chalupě.
0: Tak ty máš svatbu. Ty máš svatbu.
1: Dobře,
0: no. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
0: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době, po prázdninách, minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo, minuta, ve které můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase 3 věci. Kdo jste? Odkud jste? A chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
0: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hnedka takhle z kraje pondělní snídaně další parádní hity, tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: tohle jsou hity. Gon na Hit Rádiu, v 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka Plzeň, koncert Marka Straceného.
1: Květa Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký. Tomáš Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s tříletou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám plný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavření ve studiu. Ty.
0: A ty jsi jenom tu svatbu, víš, o to. Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu, mnohem, o mnoho víc, takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné ránko.

0: Soulinkyni. Čtvrt na sedm, jedna minuta k tomu. Krásné ráno z Rádia, s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence. Což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den. Akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, kontrolní otázky, novorozenec.
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5. Já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to je. Já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk, 5-kilový chlapeček.
2: No prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Tak 5 kilo to je...
0: 5 kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik mělo třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste ho poprvé drželi v náručí? Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejmíň?
1: Ty jo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejmíň? 2 kila? 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No, nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Leně Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD.

0: leží v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Co to zas popájskuje za pikle?
3: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Jižní Moravy, hlásíte překážku na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhov. Je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou, dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. Řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
3: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
0: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Na americký potůček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
2: Dobře.
0: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
2: Jsem od začátku.
0: Beautiful, nejde toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni.

0: 6 minut po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do 5. patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Když si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo? Co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10%.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je to asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na celou
0: svatbu.
1: A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A do tě přijel zapojit, co?
1: Tak přijel se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no. Ale zaskočil tě skvěle náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je paráda.
1: Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: udíš...
2: Jsi.
1: No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jedinej a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejet, protože jednak na to ani pořádně není čas. Aha. Druhak je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak chlast samozřejmě byl, snažil jsem se to namíchat, jasně. Ale druhý den mi blbě bylo, no.
0: No, tak jako je to svatba, no.
1: Musí být.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se tě zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kdy vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je.
2: Yeah.
1: No, tak je to...
0: Je to, takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli
1: po
0: reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Jižní Moravy jste nám nahlásili překážku. Na Brněnsku v Modřicích v Hrlické ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tam hraje pondělní Hitrádio, tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hitrádio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hitrádiu. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dveře. 6:51, Hitrádio, krásné ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek. Stát by díky tomu měl ročně ušetřit až 5 miliard korun. Policie zabránila útoku na pochod fanoušků Slávie před pražským derby se Spartou. Asi 20 mužů na Letné rozebíralo dlažbu a podle policie chtělo na průvod zaútočit dlažebními kostkami. Policisté zabránili také dalším dvěma střetům a jednoho člověka zadrželi. Pochodu od Národního divadla na stadion Sparty se zúčastnilo zhruba 500 slavistických fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Brněnská policie hledá svědky víkendového incidentu. Necelá stovka lidí se zapojila do hromadné potyčky před začátkem fotbalového utkání mezi Zbrojovkou a Zlínem. Podle policie šlo o fanoušky obou klubů. Naštěstí neměl incident za následek zranění ani škody. K objasnění viníku incidentu by pomohly i fotky nebo videa. Samotné utkání proběhlo bez větších problémů. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká oblačné dopoledne s přeháňkami, odpoledne pak postupné vyjasňování a teploty až 28 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ránko.
5: Krásný poslední srpen.
0: Snídaně šampionů.
4: Je tady s námi i David, ahoj Dave.
6: Ahoj, dobré ráno.
4: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
5: No je.
4: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor. Pojďme hrát. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já si myslím, že někdo přijde na rozhovor.
1: Ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a před minulý týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou přítele. Ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla tak, že se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám. A najednou zvonek a překvapení. A já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vidět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám. Já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno. Jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byli naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveří. Asi ne, co?
1: A oni se občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v 5. patře. Takže jsem
0: jasně.
1: Ani fakt jsem
2: už pak dělat, že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva se k tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je já ještě jak kvůli rádiu chodím do spát, viď, tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
1: Mějte se.
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jak se to stalo, a nic to bylo pořádně za den, ale asi všední, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou, jsme jako věděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já musel ho říct, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem se vzal na sebe a teďka Dobré ráno. Já teď jsem na tu vodu a já...
2: S čím si dáte?
0: Ještě nám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel? No. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. No a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David, The First Time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Dobré ráno, šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční, nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: Jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamča z Pruháče píše, ahojky, mně se stalo ve čtyři...
0: Odkud z Kruháče?
1: Z Pluháče. Mně se stalo ve čtyři ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok, já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jako že jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale
1: určitě
0: přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady to návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme, my vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost a taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

0: Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude tu rychlá pětka. Rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jižní Moravy hlásíte překážku v plynulosti provozu na obchvatu Hodonína u sjezdu na Brněnskou. Počítejte s omezením kvůli nátěru lávky.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: minuta po půl osmé. Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mně přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
3: Třeba tady, přesně.
2: Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nuda.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete pozor ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: je Firework, tohle je pondělní Hit Radio 7.37. Rychlá pětka. Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, i třeba Kristýna chce soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady Rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohleto vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na sever Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Prosím tě, pověz nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravené, tašku máme už někde asi od května, takže...
1: Máš první,
0: no. No jo, a tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, bude to přejde.
2: Zatím jo, neví, co se bude.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek, myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Můžeme. Ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední 5. otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tři čtvrtě na osm. Za dvě minuty vy si dáváte pondělní Hitrádio snídaní šampionů.
1: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutej batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto. A až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě. Že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás. A to mi přijde bomba.
0: Nebo něco jako Uber Kids, jo? Nebo...
1: Uber Kids, přesně.
0: Něco takového. A to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
1: Jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
0: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, a že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznis.
1: No to rozhodně.
0: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
1: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
0: Jo.
1: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
0: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
1: Někde asi, jo.
0: Za chvíli další, ty Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia Gimilab, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáč koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku v provozu. Na Brněnsku v Modřicích, v Chrlické ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: v 7.55.
1: Dobré ráno, šampioni. Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dáme a pánové, tady nový trend. Super trendem je nudismus.
2: Nudismus známe, ale...
1: To by došla řeč, jasně.
2: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo jak?
1: Na vzestupu, jo, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že schodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píše se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
2: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, ježiš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je. A on tam je úplně nahej týpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
1: Tak co by ne, tak...
3: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, ježiš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
2: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
1: Tak potřeba provětrat to temno, co se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
4: Tak to je snad normální, ne?
1: No ale jako úplně.
4: No to je normální, ne?
2: Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
1: Takže ti nebude vadit, Jasmin. Co? Ne, pardon. Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy. Odteraz už navždy. Od teraz až navždy zůstávám oblečený. Tak to můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na tý poradě. Ježíš. One Republic, Sunshine, další parádní hit pro vás. Dneska ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnocar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí s novým trikem, falšují datum výroby. Díky tomu mohou vůz vydávat za novější a výrazně zvýšit jeho cenu. Stále se objevují také stočené tachometry, falešné VIN-kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm, už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Novinky pro cestující MHD v Brně. Od úterý se změní trasy některých linek. Skončí totiž většina letních výluk. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Změny pak čekají autobusové linky okolo výstaviště, a to s ohledem na vrcholící stavbu multifunkční haly a práce na okružní křižovatce u čtvrté brány BVV. Dopoledne oblačno s přeháňkami, odpoledne postupné vyjasňování a teploty až 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední srpnový den v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: A taky s Davem, dobré ránko.
6: Krásný pondělí.
10: Snídaně šampionů.
9: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste si nás pustili k tělu. 3 minuty po 8 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď Tones and I, Dance Monkey.
2: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, 7 minut po 8, dobré ráno.
1: Možná jste to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
0: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech. Takže teda, a myslím, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit.
2: Asi spíš.
0: No takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
2: Se zrovna či taky docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
0: Pojďme na muziku. Aneta Langerová, Srdco tepec. 8 hodin, 8 minut. Na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Temas. I like the way you kiss me. 8 hodin, 17 minut.
1: Na Hit Rádiu.
0: Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
3: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
3: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemskevinobraní.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Jižní Moravy, jste nám nahlásili odstavené auto v Blansku v Rožmitálové ulici, na kruhovém objezdu stojí porouchané osobní vozidlo, projíždějte s opatrností.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, krásné ráno. Posloucháte Snídaní šampionů, je přesně 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 kilometrů od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si z toho tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřeli a říkali, hele, ty vole, Franto, už si někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: tohle tady milujeme. Snad i vás baví nová poetika Blízko na Hit Radio v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
1: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív a vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý, Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
1: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radia stále parádní pondělní ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.

0: Safír je dohromady šafír. To říkala jste, Jasmina, musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8:48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k miminku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství. Prostě.
0: Říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako já jsem v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětý prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence 8:49. Tak krásný ráno, šampion.

0: Sacred Heart 8.57 a taky to je poslední song pondělní snídaně šampionů, ta je u konce. Poslední den prázdnin.
1: Poslední srpen je tady dneska.
0: Poslední srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě dosyta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte pondělek.
1: A zítra ráno, ahoj.
0: Pa, pa.
3: Snídaně šampionu se rozloučila, ale Ondra Blaho vítá. Máme chvíli před 9:00 raní a od mikrofonu Hit Rádia City Brno vám přeju krásný poslední srpnový den. No a rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a mám vlastně jednu jedinou zprávu a to je na výjezdu z Blanska ve směru na Sloup. Tady havaroval motorkář, místo je průjezdné kyvadlově, zdržení je minimální. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě v pondělí ráno. Během pondělí pak zveřejní podrobnosti rozpočtu. O schodku pod 400 miliardami korun hovořila už dříve. I do Česka pomalu proniká moderní způsob stravování v jídelnách. Základní škola Chalabalová v Brně přechází na skandinávský model, při kterém si děti sami nabírají jídlo ze švédských stolů. Jaké přínosy sebou změna nese, řekne místostarosta Kohoutovic Michal Velička.
11: Ty přínosy bych řekl, že jsou tři. To znamená, učíme děti nějaké odpovědnosti k tomu jídlu, aby si toho jídla vážili. Důležitá je i ta udržitelnost, to znamená, děti si ty nedojedené zbytky po sobě musí i uklidit a samozřejmě důležitá je i ta samostatnost.

0: společnost, kdy děti učíme nějakému samostatnému chování.
1: Stejný způsob stravování chce Brno příští rok zavést také na základní škole Pavlovská. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové v kauze Čapí hnízdo. Dostala trest v podobě tříleté podmínky a pokutou 500 000 korun. V kauze je obžalovaný i premiér Babiš. No a fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších zápasech Liberec Hradec 2-0, Plzeň Slovácko 1-1 a Teplice Jablonec 2-0.
2: A u číslovek zůstaneme, protože aktuálně v Brně a na celé jižní Moravě měříme okolo 20 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají až na nějakých 27 a nemělo by pršet.
3: Hit Radio City Brno.
2: Tak vám přeju krásné poslední srpnové dopoledne. Už David Guetta, Enrique Iglesias a Sam Weaver.

0: say that you're sorry, 'cause I loved you, I love you too much to look back.
1: Krásné dopozitrádiem City Brno. Dnes vám, přátelé, budu povídat o jedné japonské dvojici, která takřka celý život žila z jednoho oběda, který si dělila na půl. Bydlela v malé 2+KK, když se jim něco rozbilo, tak to opravili a nekupovali si nové věci. Stejně tak potraviny kupovali jen pár dní před jejich expirací, aby ušetřili, a díky tomuto životnímu stolu se jim podařilo naschromáždit 750 tisíc dolarů. No a teď ta otázka zní, co s těma prachama udělali. Oni je věnovali. Věnovali na 455 operací srdce nemocných dětí. No a co je na tom zajímavý, že se to celý svět dozvěděl až z výpisů bankovního účtu po jejich smrti. Takový skromní a tiší hrdinové to byli. Tak já neříkám, že musíme nutně napodobit a tímto způsobem živořit, když těžko říct, jestli tahle japonská dvojice živořila. Chci tím jenom říct, že kdyby náhodou vás dneska poprosil někdo o pomoc, o nějakou korunu, ať už to bude na ulici, nebo nějaký výběrčí na nějakou charitativní organizaci, dejte. Ne, že byste si jenom napravili karmu, ale hlavně jde to. Jde to pomáhat ostatním, a ne, že ne.

0: jsme struny. Kapela Hodiny a jejich Dívej. 22 minut po deváté a my se už za malou chvíli v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno zaměříme nejenom na další skvělou muziku na pondělní dopoledne, ať už to bude Ella Henderson anebo Lucas Graham, ale hlavně připomenu soutěž, která se blíží a už zanedlouho se vplíží do programu Hitrádia City Brno a hlavně, co je na tom nejdůležitější, půjde o love, tedy o peníze. A věřte mi, že o tomhle se chcete dozvědět víc.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek k bydlení v krásném lese na Karlovarsku za 6 milionů 700 tisíc, rodinný dům v Jankově na Benešovsku za 9 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Kladně za 8 milionů 299 tisíc, chata Nymburk Drahelice za 920 tisíc a rodinný dům ve Smečně na Kladensku za 6 milionů 999 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hitrádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Necelé dvě minutky po půl desáté v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno doznívá Lukáš. A jenom si představte, že vám někdo po 7 hodině ráno zvoní na dveře a tam je pošťák a nenese vám žádnou obálku s červeným pruhem, ale prachy.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, brzo odstartujeme novou soutěž Hit Rádia City Brno, ve které budete moci každé ráno vyhrát 5 000 korun a nebudete muset pro ně nikam chodit, ale my vám je přímo zavezeme až domů. Kdo by čekal, že mu ráno v 7.10 zazvoní peníze přímo u jeho dveří? Přesně tohle je Kdo pak to zvoní. Každé ráno vám budeme vozit prachy až domů, stačí se zaregistrovat a doufat, že budete doma a stihnete to ke dveřím včas. Jak to bude fungovat? Úplně jednoduše. Prostě se zaregistrujete na www.hitradiocitybrno.cz, no a budete poslouchat Hit Radio. No a jakmile v éteru 7 hodin na 10 minut zazvoníme, musíte se jít podívat za dveře. Máte na to 30 vteřin. A když se za ty dveře podíváte a bude tam ne pošťák, ale někdo z Hit Rádia City Brno, přiváží vám 5 000 korun. Pokud by to náhodou neklaplo, tak nebojte se, těch 5 000 korun nepropadá, jen nám ten jackpot naroste o 1000 pro další den. Startujeme už brzo, ale registrovat se můžete hned na www.hitradiocitybrno.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Někdo se modlí k tomu, aby školní rok ještě nezačínal. Ale věřím, že rodičové ti naopak budou rádi, že se svět zase vrátí do starých kolejí a do jakéhosi pořádku a řádu školních pracovních povinností, družin, kroužků a tak dále a tak dále. Tak jako tak pevně věřím a doufám, že jste si ty uplynulé dva prázdninové měsíce, milí študáci, maximálně užili, no a že ten vstup do nového školního roku bude co nejpohodovější. Už za malou chvíli Jeleni anebo Red Hot Chili Peppers, prostě další skvělá muzika na poslední srpnový den tohoto roku. Tak pěkné dopo, zítra Radio City Brno.
1: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jako mi dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To kdyby náhodou někdo ještě dospával po víkendu, tak tohle byla jedna na probuzení. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Chvíli před 10:00 dopolední. Krásné pondělí všem. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde si dávat pozor. Třeba na Brněnsku v Tišnově, v ulici Kukírna. Musím se přiznat, že tuto ulici v Tišnově neznám, omlouvám se, a Kukírna zní moc hezky. No a na křižovatce s Polní došlo ke střetu nákladňáku s dodávkou. Komunikace je neprůjezdná. Další problémy jsou v Řečkovicích v Brně, v Žitné ulici u křižovatky s ulicí Dlouhé Hony. Tady jsou v sobě dva osobáky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok.

0: Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Se začátkem školního roku se děti vrátí do ulic. Řidiči si tak opět budou muset zvyknout na větší provoz kolem škol. Ostravská městská program Bezpečně do školy. Co všechno nabídne, přibližuje mluvčí ostravských policistů Helena Barurová.
1: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili celé spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích a na vytipovaných přechodech pro chodce dohlédnou na bezpečnost dětí také strážníci. Nosný je však nácvik bezpečnostních pravidel v rodině.
0: Strážníci budou také v první školní den dohlížet na bezpečnost na více než 50 vytipovaných přechodech v okolí škol a školek. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. No a Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karéňa ve 4 setech a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela. Ten zdolal Tomáše Macháče hladce ve 3 setech. Dohrála také Barbora Krejčíková.
2: Aktuálně měříme v Brně a na Jižní Moravě teploty kolo 21 stupňů Celsia, je skoro zataženo a na některých místech drobně poprchá. Na to, že nám slibovali, že pršet by nemělo, tak zase jsme se nedočkali, ale zaplať pánbu aspoň za trošku deště, to si myslím, že potvrdí spoustu jihomoraváků. Odpolední maxima okolo 27, od zítřka do konce tohoto týdne polojasno anebo jasno, no a teploty okolo 25.
3: Hit Radio City Brno.
2: Jdeme na další hodinku dopoledne na Hit Radio City Brno. Ale Farben, Taylor Swift a zazní taky Lipo s kapelou Krištof.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

posloucháte dopoledne na Hit Radio City Brno s posledním srpnovým datem. Máme pondělí 31. srpna a od zítřka se děti vrací do školy a s tím je spojená také úprava tras a hlavně jízdního řádu městské hromadné dopravy. Je potřeba si to připomenout, ale informace bude taková servisní, abyste věděli, protože od 1. září se změní trasy některých linek MHD, skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1 a větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. Takže rozhodně doporučím, abyste se podívali na dpmb.cz nebo... Teď, přátelé, přišel krásný moment, kdy se mě chtělo kýchnout a na poslední chvíli se to malem nepodařilo, tak se moc omlouvám. Ale jenom chci doplnit důležité webovou stránku dpmb.cz, protože tam se o novém jízdním řádu samozřejmě dozvíte víc. No a hlavně připomenu také naši rubriku Městem plynule v odpoledním vysílání Hit Radio City Brno, kde vás o aktualitách z městské hromadné dopravy informujeme taky.

0: Dear Too Sweet.
1: V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno s pondělním datem 31. srpna. Přátelé, končí nejenom prázdniny, ale taky srpnová soutěž Nevaříme, posloucháme s naším srpnovým partnerem. A taky na místě poděkovat a děkovat budeme hned po muzice, jenom co dozní Rihanna a nebo Daša. No ale k tomu děkování přidáme ještě poslední 2 500-korunové poukázky do restaurace zdarma, které nám tady v srpnu zbyly. Tak vyregistrovaní na www.hitradiocitybrno.cz. Pozor, jdu volat, tak berte telefon.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nevadíme, posloucháme. Slíbil jsem, že budu děkovat a taky, že ano, protože celoměsíční spolupráce na soutěži Nevaříme, posloucháme s restaurací Charlie's Forest na Lesné si poděkování rozhodně zaslouží, protože nám na každé jedno vysílání věnovali 500 korunovou poukázku a hlavně nabídli dokonalé prostředí pro nás, naše posluchače a zároveň výherce. No a tím nejlepším poděkováním kromě pozvánky do této restaurace může být klidně i opět pohled do meníčka, protože dneska nabízí drůbeží vývar, bramborové knedlíky plně neuzeným másem se smetanovým listovým špenátem a cibulkou nebo smažené kuřecí stripsy v sezamové strouhance a vařeným bramborem. No ale zdaleka to není všechno, ale to už si budete muset dohledat sami na jejich webových stránkách. A nebo tam prostě vyražte na meníčku anebo na večeři už dneska a rovnou. Na nic nečekejte. Já doufám, že nebudu muset taky dlouho čekat. Na zvednutí telefonu a vyřčení dvou důležitých slov Nevaříme, posloucháme. A já doufám, že nás dlouho nenechá čekat Bohumil, který má boží e-mail, říká si Bob. A Bobovi chcete zavolat v pondělí dopoledne. Bob je mistr výroby. A docela dost mě zajímá, co vyrábí. Bobe. Já už jsem ti do toho málem skočil, Bobe. Nazdár, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno. Čau. Bobe, ty jsi mistr výroby. Čeho?
1: Je to tak, no, masná výroba, balírna, uzenin.
0: Nekecej, takže ty jsi normálně, ty jsi řezník.
1: No, dejme tomu, jako nejsou vyučenej v oboru, ale ano, je to tak, prostě jsem se k tomu dostal, takže jo, dejme tomu, jsou v řezničině.
0: Ale a je pravda, že každý, kdo dělá řezníka anebo kdo v tomto oboru pracuje, tak ho po nějakým čase přestane maso bavit?
1: Jo, 100% pravda. Víš co, když to máš každý den, tak ono se to přejí.
0: No, je to rozumím. Prostě tak. A je nějaký masný výrobek, bez kterého si i přesto všechno nedokážeš představit svůj život? Čím by ses prostě ládoval pořád?
1: Tak já nevím, jako asi z masa ne, jako je to důležitá součást, ale já se osobně radši sejra. Takže kdyby mě někdo vzal sýry, tak to bych fakt jako nezvládl.
0: Já jsem na tom úplně stejně.
1: Asi bych to přežil.
0: Někdy si jsme vedli takovou debatu, jestli bychom si dokázali život představit bez masných anebo mléčných produktů, tak mě se hnedka vybavil parmezán, vybavilo se mě pecorino a absolutně si nedokážu představit, že bych to v životě neměl.
1: No přesně, jako to maso by člověk ještě oželel. No třeba bychom mluvili jinak, kdyby jsme půl roku neměli.
0: To je pravda, člověče.
1: Já osobně bych asi toho sýru se nedokázal vzdát.
0: Ale máš rech, každopádně, jak masa, tak sýrů si můžeš užít do sytosti v Charlie's Forest na Lesné. Hned se 2 500 korunovými poukázkami. Moc ti gratuluju k tisícovce a ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
1: Moc děkuju.
0: Nemáš záč, měj se divochu, nazdár.
1: Čau.
2: Skvělého jídla plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo haj, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
3: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky, flašky, kufříky
12: vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělý.
6: dětských doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Když život prudce zastaví...
15: Tramvaj.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Kaigo, Sandro Cavazza, Happy Now končí 10. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno. Za půl minutky odbije 11. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte, na Botanické tady nabouralo osobní vozidlo do Ostrůvku. Další problémy jsou na příjezdu do Brna po dálnici D2. Na prvním a půltém kilometru od Bratislavy došlo k dopravní nehodě dvou dodávek. Ty po nehodě stojí u Kranice, tak tady dávejte pozor. Na výjezdu z Deblína ve směru do Křoví došlo ke střetu nákladňáků se záchrannými složkami. Tady počítejte také s omezením provozu. No a připomínám ještě ten Tišnov, ulice Kukýrna na křižovatce s Polní, tady je stále komunikace neprůjezdná. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku účastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čekání se slovinským premiérem Janezem Jančou. Prázdniny jsou u konce, děti už zítra usednou do lavic a budou potřebovat školní vybavení, které nepřijde levno. To ví i Praha 12, která pořádá už druhý ročník sbírky školních potřeb. Ta potrvá až do pátku. Více říká místostarostka Lenka Vedralová.
6: Máme mnoho aktovek, velké

0: množství penálů, rýsovací potřeby, výtvarné potřeby a myslím, že uděláme radost mnoha dětem, které pochází ze sociálně slabších rodin a jejichž rodiče nebo i mnohy maminky samoživitelky si nemohou dovolit pořídit nové vybavení.
1: Pokud ještě chcete pomoci, také veškeré školní potřeby, nové i použité v pěkném stavu, můžete odevzdat na recepci radnice Prahy 12. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom média. No a tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym ve třech setech a do druhého kola nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
2: Teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě vyšplhaly na nějakých 22 stupňů Celsia. Stále je oblačno, ale vypadá to, že pršet by už dneska nemělo. Odpoledne by se měla oblačnost protrhat a teploty by měly vyšplhat na nějakých 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio City Brno.
2: Vstupujeme do 11. hodinky dopolední na Hit Radio City Brno a pomůžou nám Linkini, Sam Felt a Jonas Blue, anebo Maroon 5.

Maroon 5 a Memories. Chvíli před čtvrt na 12 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. No, říkal jsem si, že už třeba takovou půl hodinku jsme nemluvili o žádné soutěži. No tak co, kdybych vám jednu na Hit Rádiu City Brno opět nabídnul? Co? A bude se týkat opět fotbalu. Dámy a pánové, milovaní fanoušci, ještě milovanější zbrojovky Brno. Viděli jste toho víkendu? Já pevně věřím a doufám, že ano. Výhra 3-2 nad Zlínem nás v neúplné tabulce posunula až na čtvrté místo. A dost možná všichni víte, že nás čeká už tuto středu dohrávka kola. A budeme hrát proti Hradci Králové. Doma v Šipex aréně. A co je hustý, že kdyby se podařilo zbrojovce vyhrát, a já věřím, že se jí to podařit rozhodně může, tak se dotáhneme na druhé místo a budeme jenom bod za Sláví. To je něco, o čem kdyby jsme mluvili před rokem a půl, tak tomu jen těžko uvěříme. No a samozřejmě je jasný, že zbrojovka bude potřebovat každý hlas. Každou zaplněnou sedačku Šipex Areny. No a právě proto opět otevíráme soutěž o VIP vstupenky, o které si můžete říct na našem novém WhatsAppovém čísle 720 890 848. A vy mě pošlete textovku anebo hlasovku a řekněte mi, proč bych ty VIP lupeny měl dát právě vám. 720 890 848, psát i namlouvat hlasovky můžete začít teď hned. No a ve středu druhého touhle dobou jednoho z vás vyberu a dva VIP lupeny budou jeho. Tak se vidíme ve středu na zbrojovce.

0: Jo, Enrique Iglesias opět splnil účel. Roztancoval a hlavně zpříjemnil pondělní dopoledne na Hit Radio City Brno. No a přestože prázdniny končí a zítra začíná školní rok, rozhodně to neznamená, že by kulturní nabídka Jižní Moravy byla o něco chudší. Naopak, i během toho následujícího víkendu se koná spousta zajímavých akcí a na tři z nich vás pozvu už za chvíli. Hit Radio.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Přátelé, to, že končí prázdniny, rozhodně neznamená, že by končila nabídka gastrofestivalů. Právě naopak. Na jižní Moravě se toho teď děje docela dost a v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno vás pozvu třeba na slavnosti chleba. Ty proběhnou u vodního mlýna ve Slupi, těšit se můžete třeba na dechovou kapelu Vlčnovjanka, ale hlavně na soutěž o nejlepší domácí chleba. Pokud máte rádi tento dar boží, tak se podívejte na www.slup.cz a tam se dozvíte víc. Pokud jste na burgery, tak vás zezvu na víkend k Vaněk Galerii, protože od 4. do 6. září bude probíhat Burger Fest. Festival, vstupné je zdarma a zaplatíte jenom za to, co sníte a vypijete. Info na go2brno.cz. No a samozřejmě, že se po roce vrací také Festival vědy a techniky. Na výstavišti Brno, konkrétně v pavilonu A od 4. do 6. září. Mezi 9. a 18. hodinou můžete se těšit na více než 100 interaktivních stanovišť, vědecké show, experimenty, workshopy, no a zážitky pro malé i velké. Rozhodně doporučujeme, vstupné je zdarma. No a veškeré informace najdete na www.festivalvědyatechniky.cz.

0: Lady Gaga promluvila mezinárodním kouzelnickým jazykem, protože abrakadabra, to je slovíčko, kterému rozumíme úplně všichni. Za 3 minutky odbije 11:45, míříme do finále naší dnešní společné dopolední 3hodinovky, a tak pojďme rekapitulovat. V rámci té úvodní pozitivní zprávy jsme mluvili o japonském páru, který celý život si odtrhával od pusy, aby mohl zaplatit 466 operací srdcí malých nemocných dětí. Představili jsme taky soutěž, která se blíží do programu Hit Rádia City Brno a bude o peníze. A budeme vám ty peníze rozvážet až přímo k vám do domu. Jenom bude potřeba, aby až na vás někdo zazvoní, abyste otevřeli. Soutěži Nevaříme, posloucháme, jsme odevzdali poslední 2 500-korunové srpnové poukázky. No a samozřejmě, že jsme otevřeli také soutěž o VIP vstupenky na zbrojovku. No a víc už se do dneška navleze. Teda, ještě tady jedno místečko máme na moji závěrečnou dopolední srdcovku. Počkejte si na ní.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Za pár minut odbije pravé poledne. Skončí poslední srpnové prázdninové dopolední vysílání Hit Radio City Brno. No a samozřejmě tu úplnou tečku udělá závěrečná srdcovka. A protože nám končí prázdniny, začínají nám ty starý, známý, hlavně školní povinnosti, řekl jsem si, že si dáme nějakou pohodičku. Žádnou divočinu, něco, co nás pohladí po uších i na duši. No a vzpomněl jsem si na jednu z kapel, ve které hraje Dan Barta, a říkám to v přítomném čase, protože kapela Alice se před časem dala dohromady a opět koncertuje. No a jedna z jejich nejkrásnějších písniček, která zároveň splní i ten účel, je Klidná. Tak si ji užijte a zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Výlové ulici je uzavřena vozovka, a to z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat, a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
9: Cílem kyberšmejdů je získat platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám.
2: 8 hektarů porostu zhořelo včera v Národním parku Podyjí. Požár u Popic na Znojemsku způsobil pravděpodobně odhozený nedopalek. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad a hasiči ho likvidovali víc než 4 hodiny. Naštěstí se podařilo ochránit blízké domy. Hasiči opakovaně vyzývají v době sucha k opatrnosti.
1: Poslouchej i naše podcasty, tovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V Brně a na jihu Moravy se zatím sem tam objevují dešťové kapky, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty se vyšplhají až na 28 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song

0: jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit. A on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
1: Hit Radio City Brno. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

je skvělej tak, jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Katie Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Katie Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Katie Dennis, Touch Me All Night Long.

0: Naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nellymu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky, takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je a na place, to prostě nikdo neřešil, takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: Rok 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodařilo bohužel navázat a následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět. Jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč? To je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. My to zvládneme, pojďme se při pondělku dojmout. Proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše. Ahoj, když si řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts. Pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží. Jo, už víme, že to jde. Že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové. Naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret a Love Hurts.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát, posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat. Taky my jsme se tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Žabovřeské ulici u křižovatky s Kamenomlýnskou probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
6: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám.
0: Speciální zásah mají za sebou jihomoravali u Pohořelic Osla, který uvízl v bahně. Na místě zasahovali 2 jednotky hasičů, kromě pohořelických i ze stanice u Brněnské přehrady. Záchranná akce trvala zhruba 20 minut a měla dobrý konec. Hasiči zvíře v pořádku předali majitelce.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V Brně a na jihu Moravy se zatím sem tam objevují dešťové kapky, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty se vyšplhají až na 28 stupňů Celsia.
8: Hezké odpoledne, 2:13. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Max.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne než sebevědomím, takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snaží všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo?
1: Ne, víte co, muži by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě v dlouhodobém stavu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama. Protože má největší problémy v tom reálném životě, seznámit se, ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní, vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat, začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky, nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkala, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, její kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, které si lidé přejí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon, posteli, na kterým partneři skrolují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním. Co to?
1: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice a každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka toho, s kým si teda píšou, co tam dělají.
0: Ale
1: obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně při jídle, tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí, tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, ono, každý člověk si myslí, že pozná lež. Ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity. A to narušení potom boří ty vztahy.
0: Tože rado závěrem zní,
1: že láska existuje, ale
0: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
1: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
0: Moc vám děkuji, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
1: naslyšenou. Tak já se budu těšit taky, naschledanou.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to nezkusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a The Feeling v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A člověk nikdy neví, na co narazí, jo? Já třeba tady třeba projíždím, že jo, různý novinky a tak. A výborný, výborný článek, jo? Titulek má úplně perfektní. Prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak, jo? Žádný pokus, jo, laciný vtípky nebo pubertální pointy. Neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku. Ale jinak jo, teď to dává smysl. Kdo by to takhle neměl? Prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky. Tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte. A třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím. Já si fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

0: Rosa, Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí, každopádně. Ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice, to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo. Má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých $5,000, jenom $4,999, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžem smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Dílové ulici je uzavřena vozovka, a to z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890.

0: práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přehlci Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
5: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
4: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Pytlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám.
6: 8 hektarů porostu zhořelo včera v Národním parku Podyjí. Požár u Popic na Znojemsku způsobil pravděpodobně odhozený trávu, les i vinohrad a hasiči ho likvidovali víc než 4 hodiny. Naštěstí se podařilo ochránit blízké domy. Hasiči opakovaně vyzývají v době sucha k opatrnosti.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: V Brně a na jihu Moravy se zatím sem tam objevují dešťové kapky, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty se vyšplhají až na 28 stupňů Celsia.
7: Hezké odpoledne, 2:02. S vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit? Teď už je tu Avicii.

Avicii je The Nights. Posloucháte Hit Radio. A je čas, dámy a pánové, zajímá mě, je tohle podle vás pravda nebo bullshit? Dumáte, jestli pořídit dítěti před startem školy mobil? Protože my víme, jak to mají Češi, jo? Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. To už za mě dává docela smysl, v dnešní době, že tu má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, Drahnělec zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně? Je to pravda a je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zase budeme na jedný vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a já k tomu posílám další hity, tohle je Lady Gaga.

Ray Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne, pravda nebo bullshit, Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo? Martin třeba píše, ahoj, naše prvněčka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý, to si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že? Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono, já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano či ne? Další hity k tomu za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

0: I'll Stand By You, to jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Hele, tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super. A spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano. Jak by k tomu totiž přišel 6letý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil 2letý prcek? No, taky pravda, že jo. Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: plakal
3: už když, no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
2: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi čtyřikrát během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte, no, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo, a už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, což znamená putování časem a prostorem, a to s pomocí hudby, ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou. Schválně, když jste naposledy slyšeli Boyzone, no dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, a přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No, abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové. Tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queenie a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Alex Voren na Hitrádiu, krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny, já se pro zatím loučím, slyšíme se ještě večer u Hitrádia Klasik, určitě si to nenechte ujít, bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Ještě půl hodiny a startujeme na Hitrádiu City Brno odpolední show s Igorem a Peťou. Těšte se na super muziku, co rozezní celé Brno i Jižní Moravu.
0: A ať už zrovna stojíte v koloně na Vídeňské nebo popíjete kafčo na Svoboďáku, tak se připravte na pořádnou dávku brněnského humoru.
2: Startujeme ve 3.
1: Hitrádio City Brno.
3: Extreme Sale v onlineshop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: prázdniny sice končí, ale my dva začínáme.
1: Už jsme
0: Brusu tady. Nová odpolední show právě teď. David Máčela.
1: Peťa Březinová a je to tady. No my si to tady s váma samozřejmě užijeme. Já jsem teda nejdřív si myslela, že už budu děti posílat jako rovnou do školy, že budeme řešit, jaký byl první den, a já jsem si neuvědomila,

0: velký, jak jsem očekávala. Ale tak jako nechvalme dne před večerem, že?
1: Tak uvidíme, jak se to dál změní. O tom, jak jezdí městská hromadná doprava po Brně, tak o tom vás budeme informovat po zprávách už za malý okamžik.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna po prázdninách znovu otevře téma manželství pro všechny. Poslanci se chtějí vidím stejnopohlavních párů. Hlavní slovo mají Piráti a Starostové. O podobě změn už jedná pracovní skupina, ve které jsou zástupci různých politických stran. Slovensko zmodernizuje svou největší vodní elektrárnu Gabčíkovo na řece Dunaj. Práce výjdou na 465 milionů eur. Součástí zakázky je postupná výměna všech 8 turbín elektrárny. Na tiskové konferenci o tom informovali zástupci státního provozovatele elektrárny a slovenské vlády. Do Evropy míří další vlna veder. Hlavně na jihu kontinentu budou na začátku září teploty výrazně nadprůměrné. O víkendu by se horko mohlo rozšířit i do dalších částí Evropy, přičemž teploty budou znovu atakovat 40. Evropa přitom letos už několikrát zažila extrémní vedra. Ta přepisovala teplotní rekordy. No a internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontrajského jezera na americké. Informují o tom média.
0: A pokud už upajdíte z práce směrem Šalina, no tak my pro vás máme samozřejmě aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně je provoz městské dopravy v Brně bez výrazných zdržení. Od zítřejšího dne spolu se začátkem školního roku linky MHD opět pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny. Budou také ukončeny výluky v ulici Reneské a v ulici Olomoucké. Výluka tramvají v ulici Knížské se přesune do třetí etapy, kdy linka 1 bude opět jezdit až do Bystrce na Ečerovu a linka 10 bude zkrácena do zastávky Sochorova. Podrobnější informace o provozu městské dopravy naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Dneska je tak krásně, že už to ani nejde víc vydržet, kdyby bylo líp. Ale máme 27 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Co se týče ještě těch pozdějších odpoledních hodin, tak má být pořád okolo 27, 25 večer, 21 ještě víc večer, takže dneska je to takový ještě letní hezký den. Užijeme si ho, zítra se trošku ochladí a má být 25.
2: Hit Radio City Brno.
1: Je to tady! Je to tady, dočkali jsme se. Vykopáváme první hodinu oficiálně prvního našeho společného vysílání odpolední show pod taktovkou Davida a Peti právě startuje.
0: No a my se vás ptáme, jaké byly vaše prázdniny, co jste všechno zažili. Pošlete nám třeba hlasovku 720 890 848 náš WhatsApp.

0: jako tohle, to je úplná prázdninová písnička. Teenage Dirtbag na Hit Radio City Brno. No nejvyšší čas špinavé aktovky a batohy opět pohledat, hodit do pračky, oprat, protože zítra budou zase potřeba. Ale než se tak stane, protože máme poslední prázdninový den, jdeme hodnotit, jdeme vyhodnocovat, jak jsme si užili letošní prázdniny. Jak jste si je užili vy? Co jste dělali? Co je váš highlight? Peti?
1: No, tak já to hodnotím, kdyby to mělo být známkou ve škole, tak samozřejmě jednička. Já to musím hodnotit jedničkou, když jsem měla svatbu, že? Kdybych dala za tři, tak je to jenom dobrý.
0: No jo, no jo. Tak to byl asi ten top zážitek, teda musím říct i pro mě.
1: Jo, moje svatba, to je super, no, my jsme si ji užili do 6 do rána, nebo do kdy.
0: No, pane, jo, no, to bylo. Hele, za mě je to tour s jelenama, tedy jejich jelenfesty, jako moderátor a ty jako moderátorka taky vlastně na pár zastávkách, protože díky nim, díky kapele Jelen, jsem poznal krásy jiných měst, představ si to.
1: No, protože jako díky tomu jsi turista, byť je to pracovní a to je nejhezčí, když vás ta práce baví a můžete díky tomu cestovat, ale jsem ráda, že ti díky tomu jako nenarostly parohy ještě.
0: Ale to pak... Ukáž? Ne, nic tam nemám zatím.
1: Nic tam neraší, jo? Dobry.
0: Ale jak se žilo u nás v Brně, když zůstaneme tady v tom našem Brnéčku, tak tady nuda rozhodně nebyla. Jak žilo Brno o prázdninách, jak se mělo, tak to budeme zjišťovat a hodnotit dál. A hlavně nás zajímá, jak jste si ty prázdniny užili vy. Tak pojďte nám napsat svůj top zážitek.
1: 720 890 848, náš WhatsApp.

0: co Brno, jak jste si užili prázdniny? Bylo to dobrý, nebo byste je chtěli ještě prodloužit?
1: To víš, že chtěli.
0: Tak jdeme je prodloužit.
1: No, o zítra, pár hodin.
0: Zítra o pár hodin. Co kdybychom to teď zařídili, že se do školy nepůjde?
1: Já si myslím, že bychom byli nejoblíbenější moderátorská dvojice v Česku, nebo na Jižní Moravě minimálně.
0: No, jak žilo Brno? No, tak já si vzpomínám na pár top zážitků, tak byla koupačka ve fontáně, ne teda, že bych se tam koupal já, ale byly toho plné internety, vyprodala se Srbská na zbrojovce, když tu přijela Sparta, a hlavně bylo fakt jako teplo.
1: No, bylo přímo vedro.
0: Bylo vedro a potvrdí nám to nejspíš i Honza Bedřich, mluvčí brněnské zoo, takže my voláme na Mniší horu. Jak jste si užili letošní prázdniny? Jak bys to zhodnotil, Honzo?
2: Vedro.
1: Jakože to vedro nebylo jenom vám, ale samozřejmě i zvířátku. Já jsem slyšela, že lednímu medvědovi se objednávalo tu na ledu. Hmm.
2: Tak to nebylo jenom pro lední medvědy, co se objednávalo i ostatní.
0: Kanclu?
2: Kežby, nikoliv. My jsme museli využívat to, že jsme měli otevřená okna do kořán a měli jsme riziko toho, že nám tam vlízne třeba nějaký pás, který se dožadoval naší pozornosti i ve vnitřním prostorech. Ale co se týče prázdnin, tak jako nejvíc to vlivnila ta vedra, protože standardně prázdniny jsou nejvíc vytíženou dobou pro zoologické zahrady. A tím, že my tady kousek od zahrady máme prídel, tak prostě když byly ty silný vedra, tak většina zvířat jednak měla poskytnutý zázemí, aby se tam mohla jít ochladit. Takže jich spousta ani návštěvníci neviděli, ale druhá věc byla taky ta, že lidi radši šli na prýgl se opalovat nebo cachtat, než aby šli do zoo. Takže se to promítlo i na té návštěvnosti, ale jinak ano, bych to definoval slovy vedra, protože opravdu jsme tady museli víc jako řešit výměny vod a dávání ledu a ledových dortů a ochlazování a tak dále a tak dále.
1: No, takový ledový dort, ten by se mi líbil, co to znamená?
2: Jo, ledový dorty, tak to jsou v podstatě zamražený pochoutky těm zvířatům, dávají se tam třeba medvědům se takhle mrazí taková speciální směs z krví a třeba s masem a jejich nějakýma jako dobrýma, nějakýma obecně pochoutkama, který ty medvědi mají rádi. Dává se to tak třeba i lemurům, kde se třeba takhle zamrazuje normálně do vody třeba ovoce. A tím, že to prostě ta je pomalu a je to prostě v kompaktní dort, taková jedna velká koule většinou, tak to ty zvířata poměrně dost dlouho zabaví a taky vlastně i formou toho hraní ochlazuje.
0: Tak já jsem slyšel, že mají zase dojít horka, jsem do Brna, tak co takhle jeden takový ledový dort pro nás dva tady ve studiu?
2: My teď bohužel žádné nemáme, medvědi to všichni sežrali. Máme jich tady pět a oni prostě to žerou jak jedno hubka. No.
0: Nenažrané. Takže
1: já taky, když mám v mrazáku doma na nuky pět, tak to dám.
0: Taky jsi jak medvědica.
1: Jo.
2: Jak medvědica.
0: Ty jsi potom jak medvědica, když sníš všech těch pět zmrzlin.
1: Jak kdybych čekala mladý.
0: Honzo, měj se, čau.
1: Díky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Děkuji.

0: Tak už jenom pár hodin máme na to vyždímat ještě něco z letošních prázdnin, i když spíš si myslím, že to jsou honičky a stresy. Teď možná ještě lítáte někde po obchodech, nebo jste na cestě do obchodu sehnat poslední sešity, pravítka, pastelky, aktovky, pouzdra a tak dále. Hodnotíme tady v úvodu dnešní odpolední show s Davidem a Peťou letošní prázdniny. Jak jste si to užili a co jste dělali?
1: My jsme to sice hodnotili, ale já myslím, že nejlepší by bylo, kdyby to ohodnotil někdo, kdo to Brno má jako přímo pod palcem, což je turistické informační centrum. Takže voláme Hanče Bánovské, jim mluvčí, a my se ptáme, o co byl největší zájem. Já totiž mám pocit, že největší zájem byl opatník na Jakubáku a přitom Brno nabízí tolik možností. Jo?
2: Já bych řekla, že to je standardně vodojemy, pak Kostnice a Labyrint, kde jakoby meziročně je to neustále lehce rostoucí ta návštěvnost, takže pokládám, že tomu bude i tak letos, ale to uvidíme, až to všechno sečteme.
1: Tak já bych chtěla říct za všechny Brňáky, že my se polepšíme a opravdu už jako, ať už teďka, protože ona ta sezona stále trvá. Turistické informační centrum neskončilo tu sezónu, že jo? Takže ještě si můžete zajít.
0: A sezóna pokračuje i na Jakubáku.
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: je něco, co nám dělá moc dobře, tedy našim uším. Marka Embra máme taky v pondělní odpolední show Hit Radio City Brno, ale teďka mám tady něco, po čem se vám naježí vlasy na hlavě, pokud tam nějaké máte.
1: Nebo chlupy na rukou, pokud si je neholíte?
0: Na rukou si neholím, ani nikde jinde, takže mě se teď naježí úplně všecko. To je hnus, co?
1: Je.
0: Jo, už zítra se poprvé rozezvoní a usedneme do lavic. Teda my ne, ale spousta dětí ano. A teďka vlastně přichází zásadní otázka. Kde si sednout? Kde si má vaše dítě sednout? Do jaké lavice? Na jaké místo?
1: Jenomže tohle je otázka života a smrti. Na tohle bych normálně vypracovala nějakou marketingovou strategii. Že vemte si, že vy si někam sednete a pak to ovlivní vašich třeba celých 9 let, ne-li celý život.
0: Jo, a tak jaké místo jsi vybírala?
1: Já jsem to měla naprosto jasný. Já jsem si vybírala místo tam, kde je nějaký šprt. Vedle něho jsem si sedla, s ním jsem se skámošila a pak jsem si myslela, že díky němu mám dobrý známky.
0: A jak poznáš toho šprta? Jak poznáš toho chytráka?
1: Jak ho poznám? No prostě mrknu a vidím, tak ty máš taky třeba brýle, tak je to takový to, kam ty jsi sedal?
0: No právě, počkej. Právě, že to může hodně mást. Já sice vypadám chytře, ale nemuselo to tak úplně být.
1: A kam jsi sedal? Do první hlavice,
0: ne? Já jsem
1: ne?
0: si musel sedat do přední hlavic, protože nosím brýle. Takže mě většinou učitelky posadili právě tam. Ale jinak jsem si většinou vybíral prostě místo, ze kterého šlo dobře opisovat. Kde na mě nebylo vidět, abych mohl hezky opisovat z mých velmi pracně vytvořených taháků.
1: A kam jste si sedali vy, tak se nám ozvěte na WhatsApp 720 890 848. Ale jako jak jsi říkal, že jak jsem vybírala to, nebo jak jsem, protože jak můžete poznat, když přijdete poprvé do školy,
0: no?
1: A jako že si řeknete, ježiš, tak ten je chytrý. No tak když jsem se spletla, tak jsem mu řekla, že je, já to nefílujem a jdu si sednout jinam.
0: To se to stalo někdy?
1: Ano.
0: Takže vedle tebe si nikdo nesedal?
1: Ne, já jsem věděla, kam, moc dobře, kam si jo? sedám.
0: Tak kam jste si vybírali, nebo kde jste si to místo vybírali vy? Dejte vědět, teďka Rock City, zítra Radio City Brno.

0: Kolébavku jsme vám teď dali od Nickelbacku na Hit Radio City Brno.
1: Tak já tam přidám jednu kolébavku.
0: Pojď.
1: Máš má aktovko dávno vstát.
0: Ano, to je vlastně příprava na zítřek. Pomalu a jistě, budíček vašim aktovkám a batohům školním, protože zítra už nám to všecko vypukne. My jsme tady otevřeli téma výběr místa ve školní lavici, ve školní třídě, kde si prostě je nejlépe sednout, nebo nejlepší sednout.
1: No, já jsem tvrdila, že vedle šprta, Davča říkal, že dozadu, ale blbý viděl, tak musel dopředu. No a co vy, co vy, co Jitka?
0: Mám tady napřed Miru.
2: Vždycky do poslední lavice, abych měl přehled, co se v té třídě děje.
0: Do ale poslední jo. Lavice.
1: Tak protože víš co, když někdo dýchá za záda a kouká ti, co tam děláš, jako třeba pod lavicí, tak to není příjemný.
0: Jsi daleko od učitelky nebo od učitele a zároveň máš fakt přehled, co se děje kolem tebe nebo před tebou. A co ta Jitka?
3: Tak vzhledem k tomu, že neměřím ani 160 cm, tak jsem si sedala vždycky dopředu, ale ne úplně do té první lavice. Nechtěla jsem, aby mě paní učitelka úplně viděla do papíru. Takže vždycky do druhé lavice u okna.
1: Jo, u okna. Já jsem vždycky čučela ven na ptáky.
0: Jo, když vás nudí výklad pana učitele nebo paní učitelky, je ideální se podívat doleva nebo doprava, prostě ven z okna. A hlavně největší výhoda toho, když sedíš u okna, tak jako první ze třídy můžeš zvolat, až začnou padat sněhové vločky. Sněží!
1: Ježi, to doufám, že dlouho neřeknu.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu

0: zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: tohle ještě letní vibe od Miraj, Summer Love, vaše Hit Radio City Brno. A pozor, my taky s jedním z brněnských prvňáčků zítra zahájíme vlastně školní kariéru, školní dráhu. Zítra vyjedeme z Kometáky do jedné z prvních tříd.
1: Ano, protože on zaručil a zařídil, že to bude velký pro celou jeho třídu a vlastně bude nejvíc oblíbený prvňáček na škole, co?
0: Jo. A my budeme taky oblíbení, protože hned na startu další hodiny budeme rozdávat vstupenky na další přípravné utkání Komety. Buďte u toho, za chvilku i zprávy. Tohle je Dua Lipa.

0: s 16. hodinou, tedy se 4. hodinou odpolední. Brno Žabovřeská u sjezdu na Bystrc ve směru na Krpole bourala tady osobní auto a motorkář, tedy bouralo tady osobní auto a motorkář. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. A ještě nám stále hlásíte i odstavené nákladní auto, které zavazí na D1 na 209. kilometru ve směru na Brno u Holubic, tak tady opatrně. Připomínáme i naši WhatsAppovou linku, kterou využíváte úplně na všecko. 720 890 848. Pokud chcete být s náma ve spojení a chcete tvořit dopravu, tak nám napište nebo namluvte hlasovku.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám.
6: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: Vyberte si nové povlečení hned, ještě dnes.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. V Česku dnes začíná fungovat linka okamžité psychické podpory. Ta lidem nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu. Určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou například při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi, vyhoření nebo psychickém přetížení. Po ničivých povodních v Nepálu se pohřešuje nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Podle nepálského ministerstva zahraničí se zatím podařilo zachránit 323 zahraničních občanů. Lidé se v zasažených oblastech nacházeli hlavně kvůli práci, horským túrám a nebo pouti na posvátný vrchol. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 6 tisíc. Jde o nejhorší epidemii v historii země. Podle místní vlády už nemoci podlehlo více než 2900 lidí. Epidemie tak překonala tu z let 2018 až 2020. Situaci dál sledují zdravotnické úřady, které se snaží šíření nebezpečného viru omezit. A jdeme na sport. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Encheverem ve třech setech a do druhého kola tak nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
8: A jak jezdí v tuto chvíli šaliny, trolejbusy a další vozy městské hromadné dopravy po Brně, tak to sledujeme s dispečinkem dopravního podniku města Brna.
9: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně kvůli dopravní nehodě na ulici Žabovřeská ve směru do Králova pole chytají linky E56 a X1 zpoždění až 20 minut. Linka X1 bude odkloněna přes ulici Veslařskou a nebude tak obsluhovat zastávku Bráfova. Se zpožděním 10 až 15 minut také počítejte na lince 84 při cestě přes ulice Strážní a Holandská. Od zítřejšího dne spolu se začátkem školního roku linky MHD opět pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny. Linky 44 a 84 budou v okolí výstaviště zastavovat na nových zastávkách u Arény a výstaviště 4. brána. Více informací o změnách v provozu od 1. září nebo o aktuálním dění naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
10: Krásných 27 stupňů a převážně polojasno, někde slunečno, někde zataženo. Prostě máme krásné pondělí, rozhoděné, bídné. No a 27 nám vydrží až do večera. Zítra 25.
11: Hit Radio City Brno.
8: Já bych řekl ideální počasí na poslední prázdninovou grilovačku.
10: Juhu.
8: Masíčko, zeleninka, sýrečky.

0: Takhle hraje a zní Hit Radio City Brno odpolední show po 16. hodině, tedy krátce po 16. hodině. Jestli mám být konkrétní, klidně budu 12 minut po 16. hodině. David Peťa za mikrofony. Venku hits, léto nekončí, pokračujeme dál, ale let ve Winning Group aréně je ready na středu, na středeční den, kdy Kometu čeká první domácí přípravné utkání.
1: Podle mě jako spousta lidí tam půjde hlavně teda, nebo hlavně kvůli samozřejmě tomu přípravnému utkání, ne, aby se tam jenom šlo ochladit.
0: Jo, tak, to je dobrý nápad. Pokud vám bude horko, tak víte, kam zamířit. Rozhodně byste tam měli být, protože půjde už o několikátý přípravný zápas. Bude to odveta s Třincem. U nich jsme prohráli, tak je co napravovat, ale borci mají za sebou povedený turnaj v italských Dolomitech.
1: Ale oni si jeli do Dolomit, jo. A tak kdo ví, jestli si tam dali nějaký jako tiramisu nebo pizzu. Já třeba miluju quattro stagioni. Já už jsem teda zapomněla, co se na to dávalo, je to moc dobrý. A jestli tohle vůbec můžou, kluci.
0: Tak víš co, tak hele, pojďme udělat soutěž o dvě vstupenky na ten středeční přípravný zápas. No, Kometa Třinec. A dejme otázku, nebo dejme úkol našim posluchačům, že by nám mohli na WhatsAppové číslo 720 890 848 napsat nebo namluvit hlasovku, co by borcům zařadili do jídelníčku před sezónou.
1: Jo, aspoň nějaký tři věci, nebo klidně celý den jim tam můžete naordinovat. My potom, jo, až je tady třeba budeme mít u nás ve studiu, tak my jim to vytiskneme a dáme jim to a budou se podle toho řídit.
0: Mm-hmm. Tak pojďte psát, pojďte mluvit 720 890 848, pojďte poradit, nebo vlastně sepsat jídelníček našim borcům z Komety a my vás odměníme dvěma vstupenkami na nejbližší přípravné utkání na první domácí a to bude v tuto středu proti Třinci doma. Teď Eva Farná z Hit Rádia.

0: romantiky tady v odpolední show na Hit Radio City Brno. Tak jsme si tady s Peťou dali ploužák.
1: Já vím, z jakého je to filmu. Hudbu složil, slova napsal.
0: No, tak vidíš to, jak jsi šikovná.
1: Hudbu složil David Máčela, slova napsala Peťa Březinová.
0: Ne, toto je Hayley Bennett a Hugh Grant. No, romantická může být třeba i večeře, snídaně, oběd. Chtěli jsme po vás, abyste nadiktovali nějaký originální jídelníček pro naše kometáky před nadcházející sezónou, že vás odmíníme dvěma vstupenkami, tak napsal nám tady prosím pěkně Jirka a ten byl hodně originální. Snídaně, ovesná kaše s tvarohem a borůvkami, striktně modrobílá kombinace komety, posypáno chia semínky, který simulují hromadu miniaturních puků pro ranní rozbruslení. Oběd. Pořádná porce hovězího jerky? Jak se to čte?
1: Jerky, to je hovězí sušené.
0: Hrst ořechů, tvrdá práce pro čelisti, ale ideální pro rychlé doplnění bílkovin přímo na střídečce. Jo. Potom dobrý. Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, které jsou kalibrovány přesně na tvar a tvrdost hokejového puku. Nudle tvarované do podoby bruslí.
1: Tak to bych tam k tomu dal ještě zuby nový, ne?
0: Hlavní chod, oni v hokejisti stejně už jich moc nemají. Hlavní chod, 3 masité hovězí medailonky, které symbolizují 3 čisté góly v síti soupeře s bramborovým pyré, které je dohladka srovnané jako čerstvě urolbovaný led. A večeře grilovaný losos s lehkým zeleninovým salátem, rychlá a výživná tečka, po které hráči nebudou druhý den na ledě těžkopádní jako rolba.
1: To je dobrý. Tak to jsem zvědavá, kde to vyhraje, ty lístky.
0: Jirko, děkujeme. Dvě vstupenky jsou tady stále ve hře. Pojďte psát i vy. 720, 890, 848.
1: Ano.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, to je svatá trojice, která dostala prostor v odpolední show a teď jsme tady taky my dva, David, Peťa, a my se vlastně teďka tak trošku tady snažíme vás nalákat na jídlo. Začali jsme kometou, že chceme, abyste sestavili kometákům jídelníček, že vám za to dáme dvě vstupenky, to pořád platí. Přípravák se hraje ve středu, doma, s Třincem, tak pokud chcete být u toho, napište nám na náš WhatsApp 720 890 848. No a teď u toho jídla zůstaneme a vezmeme vás na burgery, a to je záležitost tady Peti, tak mluv.
1: Já už jsem za celý svůj, tak mluv, já jsem za celý svůj život snědla strašně moc burgerů.
0: Kolik?
1: Co nebudu ani počítat. Podle mě se tak jako blížím k tisícovce.
0: Cože?
1: Bez tak.
0: A to vypadáš tak, jak vypadáš.
1: No tak jako promiň, když to dělám 12 let, tak kolik jsem jich měla sníst? Jeden?
0: No co děláš? Řekni to posluchačům, ti, kteří poslouchají poprvé a neznají tě.
1: No, že moderuju Burger Street Festivaly a oni jsou vždycky, nebo začalo to v Brně, takže někdo si myslí, že Brno je kolébkou všech dobrých burgerů, což je i pravda. Což je i pravda, protože my jsme tady tomu přišli jako na kloub už takže dávno. A to nemluvím jenom o Burger Street Festivalu, ale o těch restauracích, kteří to dávno přestali vymýšlet tak, že začali, že jako nedávají tam žádné polotovary, ale zamýšlí se nad tím, co v tom burgeru má být. Protože to není jenom tak, že tam naflaknete maso, nějakou slaninu, ledovej salát, no, tak bude tam něco zeleného. Vůbec ne. To jako je promyšlený tak, aby to sedělo, to maso přesně vyzrálí, jaký tam dám sýr, jaká tam má být omáčka, a k tomu i třeba ta bulka bunska, že třeba někdo už vzal i citronovou bunsku. Tohle jako je to strašně moc variant a vlastně se můžeš hodněkrát splíst, že jo?
0: Kde se sejdou tedy nejlepší burgerárny z Brna i z okolí?
1: Celé České republiky.
0: Z celého Česka.
1: Samozřejmě v Brně, bude to u Vaňkovky tento víkend, pátek až neděle, jo. Vždycky je to od rána do večera, takže přijďte, je to tam dobrý. A hlavně, kdyby někdo měl hlad a měl hluboko do kapsy, což možná někdo z vás, no, že Brno je město studentů, tak my tam máme soutěž Mega Burger, to znamená, že si pošmáknete na trošku větším burgeru než normálně.
0: Hezky, takže kilo se a najím a ještě dostanu poukázky.
1: Jo.
0: No tak. Co víc si přát? Ty budeš.
1: Můžu tě rovnou registrovat, Davy? Prosím, prosím. Hele, mohl bys tam jít v sobotu nebo v pátek můžeš.
0: A to je na čas? Ta soutěž?
1: No jako na rychlost, prostě kdo to
0: ne,
1: dřív sní.
0: To já si rád vychutnám to jídlo úplně v pohodě. A ještě já mám teda nějaký jako problém.
1: Ty máš problém?
0: Já mám problém.
1: Řekni nám o něm. Jak se cítíš?
0: Já jsem se kdysi dusil jídlem a není to nic moc příjemného. A myslím si, že tahle soutěž na rychlost vězení burgeru by mě tomu nepřidala. Pokud byste chtěli něco jiného než burger, tak vás můžeme ještě vzít na ochutnávku chleba. Představ si, že slavnosti chleba proběhnou opět na Znojemsku, tedy v obci Slup.
1: To je něco pro tebe, že?
0: A chleba. Tam můžete lupnout chleba do sebe. No, miluju chleba, já oblíbil jsem si na Slovaňáku v jedné pekárničce, tam mají prostě i dokonce s chili a česnekem, ořechový. Dneska jsem si koupil česnekový, teda v jiné cukrárnice, no, kavárnice, nebo v takovém jako obchůdku. No. Takže já jako jsem milovník chleba.
1: Ale já taky. A co vy, rohlík nebo chleba?
0: A s čím? Se šunkou nebo se sýrem? Nebo s něčím lepším, větším? Za Rularsen vám dáme. Takhle, samostatně. Bez ničeho.
1: Bez chleba.
0: Bez ničeho.

0: Tak co, přiznejte se, kdo teď mastí karty na počítači? Pokud si s náma teď taky dal jednu partičku v odpolední show Hit Radio City Brno.
1: Jenomže teďka už se nemastí karty na počítači, teď se hrají úplně jiný hry, kdy teďka vyjde, nebo vyšlo to nový GTAčko a Witcher a všechno možný, teďka jako karty to už ne.
0: No a moje mamka, já si pamatuju, že to hrála tady ten solitér. Vždycky, víš, u toho vysedávala, jak přišla z práce, tak prostě odreagovačka. Si myslím dobrý.
1: Jo, moje mamka u toho taky vysedávala, jenom když se učila, doufám, že neslyší, ona mi to říkala, že když se učila do školy na výšku, tak se jí strašně chtělo hrát karty. A jakmile to dokončila, tak už karty, už se na ně
0: prášilo. A počkej, dokončila to studium?
1: Jo, dokončila.
0: No tak.
1: I s kartama.
0: No ať už jste se rozhodli zakončit prázdniny, jakkoliv děkujeme, že Hit Radio City Brno může být u toho. Za chvilku i z Linkin Park nebo Lady Gaga, samozřejmě s náma dvěma, s Davidem a Peťou.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20.
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Gaga, vaše Hit Radio City Brno. A to už je zhlas Peti Tomanové, které se zeptám, a zeptám se i vás, posluchačů, když jste se narodili, pamatujete si, kolik jste vážili?
1: Jo, byla jsem malá, doufám, že já budu mít taky malé děti. 2 kila.
0: 2 kila jenom?
1: Cca, vajvočku.
0: No tak pozor, na Slovensku se narodil, já to nechci říct ten výraz, to je asi pro dítě blbý, Macek, jako Macík, velký Macek. No, jakože no. Fakt jako...
1: Kolik měl?
0: No dost, dost. A podle mě jako to není úplně jako... Já si myslím, že to bylo snad i rekord. Tak my vám to za chvilku řekneme ve zprávách i s Klárkou. Teď ještě něco rychlejšího, poslední pecka této hodiny. Tak to pojďte rozleskat, pojďte si to užít a zakončit prázdniny s námi zítra. Tohle je Macklemore.

0: Loučíme se s prázdninama na Hit Radio City Brno, loučíme se taky s další hodinkou, poslední srpnové odpolední show, ale zároveň první naší společné, tedy s Davinem a Peťou. Necelá minutka do 17. hodiny a my kontrolujeme opět, jak to jede. Tedy nejlepší dopravní servis Brna a okolí nabízíme teď s příchodem 17. hodiny. Dívám se, že v Žabovřeské ulici v Brně máme stále problémy u sjezdu na Bystrc ve směru na Královo pole, kde bouralo osobní auto s motorkou. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. Problémy máme i v Lidické ulici v Brně. U křižovatky s Antonínskou se srazila 2 osobní auta a D1 hlásí ve směru od Vyškova na Brno u Tvarožné bouračku osobního auta. Na místě záchranné složky a kolona má tady pozor 7 kilometrů. A kolik kilogramů vážilo to miminko na Slovensku, tak to už se dozvíme, co nevidět.
1: Vy já nám... myslím, že už to řekneš.
0: Já ne, to má Klára tady připravené, ale vy... Nezapomeňte využívat naši WhatsAppovou linku 720 890 848, nejenom na dopravní info, ale klidně nám tam můžete dát i kolik jste měli,
1: vážili vy.
0: Kolik jste vážili, když jste se narodili.
1: Nebo kolik vážíte teď.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam.

0: Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: Hezké pondělní odpoledne v 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Navržený rozpočet ministerstva školství na příští rok je podle organizace Učitel naživo nedostatečný. Ministerstvo financí počítá s částkou 287 miliardy korun. Letos přitom školství hospodaří zhruba s 284 miliardami. 20 organizací požadují na příští rok nejméně 334 miliard korun. V Košicích se před pár dny narodil mimořádně velký chlapeček. Josífek vážil téměř 5 kg a při narození měřil 54 cm. Jen dodám, že průměrná porodní váha novorozenců je kolem 3,3 kg. Košická porodnice s nadsázkou uvedla, že je tak velký, že by mohl rovnou nastoupit do školky. Polsko prodloužilo o dalších 90 dnů nárazníkovou zónu u hranice s Běloruskem. Od roku 2024 udržuje takzvanou nárazníkovou zónu s cílem bránit nelegální migraci. Nově má tak toto bezpečnostní opatření kritizované lidskoprávními organizacemi platit do 28. listopadu. Napsala o tom agentura PAP. Letošní léto bylo v Německu druhé nejteplejší od začátku měření. Uvedli to dnes němečtí meteorologové s odvoláním na předběžné údaje. Průměrná teplota dosáhla 19,6 stupně Celsia. To je pouze o desetinu stupně méně než v rekordním létě z roku 2003. Informuje o tom agentura DPA.
3: A jestli teď máte v plánu jet klimatizovanou šalinkou, tak máme pro vás aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Momentálně kvůli velmi vysokému provozu na ulicích Zvonařka a Upština počítejte na linkách 77 a 84 se zdržením až 15 minut. Se zdržením přibližně 10 minut počítejte také při cestě linkou 30 přes ulici Knížskou. Za spoje s největším zpožděním vypravujeme záložní autobusy. Od zítřejšího dne spolu se začátkem školního roku budou linky MHD jezdit podle jízdních řádů pro pracovní dny. Dále dojde k některým změnám v provozu a ukončení několika výluk. Věnujte tedy pozornost informacím na zastávkách. Informace o změnách a aktuálním dění v provozu městské dopravy se dozvíte také na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
3: 27, to nám svítí na teploměru v Brně a taky okolí. Máme částečně nikde zataženo, nikde polojasno, jasno. Hlavně, že máte slunce v duši, to je takové ideální. No a zítra má být 25 stupňů a polojasno.
5: Ale vybralo se to. Ráno to nevypadalo vůbec dobře, ale teď nádhera.
3: Ráno byl listopad, teďka je srpen.
1: Hit Radio City Brno.
5: No poslední, ale první odpolední show s Davinem a Peťou pokračuje. Moc děkujeme, že jste s námi, začínáme další hodinku.

0: Naši a snad i vaši oblíbení Imagine Dragons, muzika, kterou vám dáváme v odpolední show, my, Hit Radio City Brno. A my vám taky dáváme prašule. Zeptám se vás a zeptám se i tebe. Taky se vám občas stane, že na vás někdo doma, jako na dveře nebo u dveří zazvoní a vy přitom jako nemáte nahlášenou žádnou návštěvu a nemáte vůbec jako páru, kdo by to tak mohl být. Nevím jak vy, ale já vždycky jako malinko znervózním a říkám si jako, co se děje, kdo tam je.
1: Jako u nás, když někdo zazvonil tady v Brně na Vinohradech, tak to by buď byla sousedka, anebo jeho vistě, jo? Ale a mamka jim praskla dveřma, já si pamatuju, jak jsem byla malá a říká si, mami, oni ti chtěli něco říct?
0: No a nejhorší je, když vás někdo jako tahá ráno z postele, když někdo zazvoní na váš barák, úplně jako brzo ráno, že vás prostě zvonek zbudí. Jednak jste úplně mimo, jste úplně dezorientovaní, co se jako děje, nevíte, která bije, máte zalepené oči, jste v pyžamu, máte pusu od slin, teda já aspoň, a máte jít jako někomu otevírat. To je za mě nejhorší.
1: Ještě byste to měli stihnout třeba do 30 vteřin, že? Tak to já bych nestihla nikdy asi.
0: Jo, no, do 30 vteřin. Ano, to je důležitá informace, protože existuje i příjemné zazvonění u vašeho domu a přesně takové vám můžeme dopřát. Zazvoníme totiž penězi. Stačí se registrovat na našem webu www.hitradiocitybrno.cz, ladit snídaní šampionů, tedy Michala a Jasmin. No a pak dost možná zazvoníme právě u vás doma.
1: No právě, že Michal s Jasmin budou objíždět ty domácnosti a zvonit, ale vtip je v tom, že vy musíte pak přiběhnout do těch 30 sekund, jo? Ale kdo to zvládne?
0: Kašlete na čištění zubů, prostě se zalepenýma očima najděte hlavní vchodové dveře a klidně můžete být i zaslintaní, hele, klidně pyžamu, klidně i nahatí.
1: Klidně vám může smrdět z pusy, ale hlavně, že budete mít třeba klidně až 50 tisíc.
0: Budete bohatí díky Hit Radio City Brno. Tak nezapomeňte www.hitradiocitybrno.cz, tam je registrace. Peťa, ty jsi taky vzala dneska noční košily, ne?
1: Co, jo, jsi jo, mám, to no.
0: Jsi připravená.
1: Já jsem se nestihla přivlíct.
0: Indila z Hit Radio City Brno. Hezký poslech.

0: Štof, tedy kapela, která miluje Jižní Moravu.
1: No tak a samozřejmě to znamená i víno, že?
0: No, Hitradio City Brno, samozřejmě hrdý mediální partner všech možných akcí, kde kapela Krištof vystupuje, třeba i ve vinařství u Kapličky. Oni totiž letos v létě nedělali žádné Krištof kempy, nehráli ani moc na festiácích, oni si udělali zase to svoje, ale prostě Jižní Morava, vinařství u Kapličky, co víc chceš?
1: No jako třeba, kdybyste chtěli ještě něco dalšího, nejenom vinařství u Kapličky, tak nabízíme

0: tahle hudba na Vnicích, že jo? Ještě nějaké ty termínky jsou, že jo? A to jsme taky hrdým mediálním partnerem, takže se můžete podívat hudbanavinicích.cz a tam ještě nějaké termíny jsou.
1: Jinými slovy, léto prostě pokračuje dál. No, prázdniny sice končí, léto pokračuje stejně jako odpolední show s Davidem a Peťou. Těšíme se na vás i v dalších minutách, kdy nás čeká muzika Alex Warren, Damiano David a tak dále.
2: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Hele, dlouho si nám nevyprávěl nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obveselná.
4: Můžu něco zkusit vymyslet, přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
3: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
4: Nevím.
3: Všechny.
4: Ok, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
3: No to v tom případě, to je ještě lepší.
4: Ok, jednou už je to díl, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
3: Ano.
4: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě... co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíce restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežraný musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
3: To přijde jako ideálně strávený den. No jako, a stihnul si to?
4: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
2: To musí zažít se Slevomatem na Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Hit Radio, City Brno s vámi. A teď se vydáme na jeden takový falešný brněnský hřbitov. Kolik falešný. Tady máme hřbitovů v Brně?
1: No tak máme...
0: No, zatím jsi to nehledala. Dobré, zatím jsi měla potřebu to hledat. Máš čas.
1: Ale já občas, počkej, jako chodím na rande na hřbitov. No fakt?
0: S kým?
1: No jako teďka už ne, že teď už mám za to ty típec prý chodím. Chodila se, pardon. ale jako párkrát se mi to tak stalo, protože to je takový tajemný. Někdy to zkuste, posluchači, fakt.
0: A jsi tam sama nebo s někým teda?
1: No tak když jdeš na rande, tak jako budu se tam líbat sama nebo co?
0: Je jich tam víc těch lidí, že jo? A jeden takový falešný hrob nám vznikl v Obřanské ulici. Poslechněte si víc od našeho mluvčího, tedy ne od našeho mluvčího, ale od našeho kamaráda mluvčího z Městské policie Brno, Kuby Ghanema.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Šprýmař, který se v sobotu odpoledne pohyboval Obřanskou ulicí, vyvolal velké znepokojení u kolem jdoucího. Zapojil totiž svou fantazii, když si všiml, že se pod zdejším mostem, pravděpodobně v souvislosti s nedalekou rekonstrukcí, ocitla podlouhlá hromádka štěrků v délce okolo 2,5 metru. Grační podobnost s hrobem, a tak na jednom konci zasunul mezi kamení dřevěný kříž. Strážníci se přesvědčili, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než stvrdlá půda, a muž s úsměvem potvrdil, že dojem hrobu záměrně vytvořil z recese. Strážnice i strážník měli pochopení pro jeho dobrou náladu, přesto ho požádali, ať slučená dřevěná prkenka odstraní, aby výjev neděsil kolem jdoucí. Fotku si můžete už teď prohlédnout na Facebooku i Instagramu Městské policie Brno. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Rádia City Brno.
1: Hele, mně to přijde jako klasický Brno, jo? Jako já bych se vůbec nedivila, kdyby tam k tomu lidi začali nosit kytky, takový pětní místo, a vlastně bych to dala do turistického informačního centra jako důležitý cíl.
0: DJ Bobo z Rádia City Brno.

0: vaše hit rádio City Brno. David Peťa, blíží se 6:15. A my nevysíláme jenom pro Brno, vysíláme taky pro Znojmo a často jezdíme i za váma právě do Znojma, protože to tam máme rádi, zvlášť když se u vás jako něco hezkého děje, třeba takové historické vinobraní. A já jsem se dozvěděl, že existují a jsou mezi námi i lidé, kteří ještě nebyli na znojemském historickém vinobraní, ale to se změní, viď Peťo?
1: Já nechápu, na koho tady ukazuješ. Ano, jsem to já jsem ostuda, největší ostuda tady brněnského našeho hitradia City Brno, protože jsem tam nebyla. A vím, jaká je tam atmosféra, jaké je to úžasné, to znám z našich sociálních sítí, od vás, vyprávění. Mm. Tak kdybys to měl jako ty zhrnout, proč tam?
0: No, tak to ti velice rád řeknu.
1: No, řekni.
0: Přijedeš, ani ještě nevysedneš z auta a už máš v ruce burčák.
1: Je, tak to mě se bude
0: až
1: líbit.
0: Tak na tobě milí jsou. No počkej, ale ty tam budeš mít živé vysílání, tak jo. Bacha na to.
1: No to ne, tak jako burčák, ten má málo, když je takový ten sladoučký, tak má úplně málo
0: procent. No pozor, já jsem potom toho burčáku už byl přepitý.
1: A takže jsem si dal záchod.
0: Tak jsem si dal pozor, tak jsem si dal, protože vysíláme u toho znojemského pivovaru hned v blízkosti, tak hned jsem si dal pivečko, víš, že jsi to proložila a pak zas mohla zburčákovat anebo pít prostě klasické vínečko. Hmm.
1: No a je to jako strategická poloha pro co? Kdyby třeba tam za námi přišli naši posluchači, co nás poslouchají ze Znojma a ti, co tam pojedou, tak když my vysíláme u pivovaru, tak kde se to všechno jako děje?
0: Jsme u enotéky a vlastně ano. Mezi pivovarem a enotékou, ze které je nádherný výhled na tu dominantu, na ten krásný kostel, kde vlastně je i provazochodec, vlastně, který jde z té rotundy směrem k enotéce.
1: Hele, no. Spadl někdy?
0: Neviděl jsem to, ale bylo tam pár lidí, co tam padalo.
1: Hele, tak se zítra zeptáme naší návštěvy, protože oni přijdou, že jo, ze znojemské besedy.
0: Jo, jo. Konkrétně přijde její ředitel Jaroslav Chaloupecký a Kristýna Musilová, vedoucí marketingu, a myslím si, že my tady můžeme jako špekulovat o programu, ale je to zbytečné. Zítra se dozvíte úplně všecko hned, po 15. hodině na to vlítneme a všecko probereme. Všecko? Pozveme na muziku, ne ještě?
1: No samozřejmě, já se těším na Coldplay, který budou v závěsu.
0: Yes.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tak je to tady. Je to tady Hit Radio City Brno. Prázdniny utekly jako voda. Stejně jako premiérová odpolední show s Davidem a Peťou. My to zakončujeme rádiovou grilovačkou. Pokud i vy hážete maso na grill, tak jsme moc rádi, že vám u toho můžeme hezky hrát.
1: No ale doví, co víc, co kam hážete, jako jo. Nevím, jestli něco třeba do koše, ale spíš něco do aktovky, nějaké pastelky. Hmm. A tak jako, když bude zítra první den, tak ono se ještě neučí. Oni ty děti jdou třeba prvňáčci, tak oni jdou s aktovkou, ale nic tam nemají ještě.
0: No, myslím si, že několik, ne dnů, ale týdnů se budou vaši děti teprve ve škole rozkoukávat. A já jsem vlastně zvědavý, jestli učitelé a učitelky zase jako nastoupí hned na děcka a hned to budou písemky a testy a zkoušení. No, tak schválně, co si pamatujete, že? Co jste zapomněli po prázdninách? No, tohle, jako ty starty nebyly úplně ideální.
1: Co jsem zapomněla po prázdninách? Já jsem vždycky zapomněla hlavu na dovolené. No. A to se mi stává doteď.
0: No zítra vás taky naladíme na ten celý školní rok. Díky moc, že jste zítra Rádiem City Brno. Za chvilku startujeme další speciál večerní, tak zůstaňte s náma. No a my se na vás budeme opět těšit zítra od 3.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: A nebojte, bude to blízko, hodně blízko.
1: A co bude blízko?
0: No to naše vysílání. A my dva spolu, vedle sebe.
2: I když nemám křídla, tak se bolítá.
0: A tohle je Poetika, blízko.
2: A v noci přistávám do peřen.
0: Tak čau zítra.
1: Čau.
2: Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Žabořeské ulici u křižovatky s Kamenomlýnskou probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
9: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
8: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin.

0: Vydelili vrcholnou akce Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou...
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přeháňky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11 na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
2: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Tohle je Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc. Nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, jaký z toho máte pocit. Protože tak obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba puberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hitradio 18.18. Něco si přejte, já vím, říkám to pokaždý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divoký Bill, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: lásky nás tří.
1: Divoký bel, malování v éteru Hit Rádia. A prosím vás, ptala jsem se, vy co máte prvňáčky, jaký jsou pocity? A takhle, díky za vaše zprávy, je to skvělý, píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den. Ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci. Má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne. Uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, to je skvělý, já jsem tam byla podobně, takový brouk pytlík prostě, ale to jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat. Myslím si to, doufám, držím pěsti. A pak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte, žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký, ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který

to zítra čeká a hlavně všem rodičům, prosím vás, zvládněte to a vodě rovnou řasenku, jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Man in the Rain. Jdeme na to.

0: Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozný to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá. Ale jo, já jim třeba jako chci udělat kyš-kyš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo? To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí. K tomu OMD nebo Kim Wild. Už za chvilku.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl.
4: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, what's up, it's Rihanna.
9: I'm Harry.
10: This is The Weeknd.
2: 7. hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer. Dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Army of Lovers.

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Jste s Hit Radiem, hezký večer. A prosím vás, naprosto šílený příběh se teď odehrál. A mexický námořnictvo teď ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře. Ty se prosím vás, a to je teda šílený, ocitli na volném moři ve velkým chladícím boxu. Nic jiného neměli, jo. A v tom chladícím boxu ve vlnách Tichého oceánu dokázali přežít 5 dnů. Neuvěřitelný. Jakože wow. Neskutečný. Jakože nedokážu si to moc představit, zároveň ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství. Když to i ty rybáři vydrželi. Že jo? No nic, další hity právě teď. 12 věci a kouzlo.

0: My Heart Goes Boom. French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky. Vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo? Pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně. To by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí? Je nás poslouchat. Ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračují dál. Carlisle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo? Kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem studený nápoje, že jo? Ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekáč je skvělá volba. No, tak si spolu, když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti. A jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou. Málo traktorem MiG-21 právě teď do uší. Cestou, necestou.

0: Tak čo, baví vás to The Jam, Town Cold Melish, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jen pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace. Tak slibuju, že i další songy vám pomůžou být, tak říkajíc, úplně jako v pohodě, jo, od srdíčka. Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Radio.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Pavol Habera.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No a prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou. To je rychlovka. Tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže opravdu, protože samozřejmě neměla maďarské mýtné zaplacené, tak dostala pokutu. Není to vůbec teda levná pokuta. 153 eur, což je 3711 korun. Docela dost. Navíc to stalo začátkem letošního roku a až teď jí ta pokuta přišla, že jo? Takže vlastně to ani nevíte, jak se stane. Jo, to je skoro lepší zůstat v Česku. Hele, tu krásně, jo. Silnice nic moc, takže stejně daleko nedojedete. Ale třeba kopce máme hezký, že jo. Teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm. Ale jinak, jo, protože pak to vidíte. Jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu. Tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo, zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky bolet. No a my pokračujeme v dalších hitech.

vás prostě nenechá v klidu. Scatman John a Scatman v éteru Hitrádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej. Fantastickou masku, nebo fantastickou kůru. Tak, je to fakt skvělá věc, můžete to případně časem vyzkoušet i doma. Na to se podíváme za chvilku. Ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric. Tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo, nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo. Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no, dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pač jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit. Ha! Vy si můžete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klopne do uší právě teď Moby a jeho Porcelain.

Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom, tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Docela samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
4: Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.